noci přece nikdo samo ten rád není, neboť líba v měsíčním osvětlení je to nejhezčí, vidíte, na to není. Někdy tak, pak zase tak, kdo víte jak.

0: tichých pouze na noc nás vezme. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít, což bez lásky by srdce mohlo být. Někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, nebo dělívat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není. Někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.
1: Hölgyeim és uraim, a rumba, ahogyan nálunk táncolják.